0: odišel, tak děkuju. Již odišel,
1: ale posudek
0: nemohu sloužit, když já si vzpomenu, že 30 let, 30 let.